0: Pesnička poslucháča.
1: Šéfkuchára Jaroslava Žídeka poznáte z relácie Nebičko v papulke. Teraz zahráme podľa jeho výberu.
2: Asi v Dolinách, ale od Desmodu, od Kuliho, protože tato verze se tak nějak jakože lahodí uchu. A jeho hlas mi lahodí uchu. Já když jsem se ženil, tak jedna moje kamarádka dohodla vlastně s Kulim a oni mi tam zahráli takový jakože asi tři písničky. Přišli vlastně jakoby do té místnosti, tak tam seděli na židlích a brnkali si jako na kytaru a já říkám, ježišmarja, co tady máme za country kapelu? A pak spustili jakože zpěv a říkám, ježišmarja, tak úplně jsem byl jakože dojatej, no. Tak asi to, jakože zaprvé to je pěkná písnička, za druhý mám rád hlas Kuliho.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

plačí, čierne oči, čierne noci. Jajže Bože, nie pomoci, neverné sú, darmo daja. Pozerali do nich dvaja,

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by, jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

působilo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovcův smích, jak vdovcův smích, maestro tango.

le vot, maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece ta krásná. Vzpomínejte.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes začíname rokom 1967 Pavlom Novákom a jeho pesničkou Malinká. Príjemné počúvanie vám želá